0: vaši přízeň a za návštěvu. Rozejděte se prosím vás v klidu domů. Jak bych prosil lidi, kteří byli svědky toho incidentu s dívkou a pomocníkem VB, aby zůstali tady vlevo pod pódiem. Poté jsou tady tam příslušníci VB, kterou tu věc vyšetřují, a bylo by smutné, aby oni měli jedno a zůstali řádu.
1: Sometimes.